být šílený. Neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky. Minimum infa. Maximálně fun.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Baví se dvě jeptišky. Jedna, slyšela jsi, že sestra Marie odešla z kláštera. Druhá, cože? A co teď bude dělat? První, no, údajně si našla práci na plný úvazek. Jako kurva.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Chlápek si povzdechne, ať dělám, co dělám, nemůžu pořád přestat kouřit. A zkusil si už žvejkačku, zeptá se ho kámoš. A on na to, zkusil, ale nepovedlo se mi ji zapálit.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio. Maximálně fun. To je Crazy Radio.

0: odbyla třetí hodina.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další
2: pecky.
3: Crazy Radio.
4: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
1: Crazy Radio. Maximálně fun.

0: Kdy pozná eskimák, že je opravdová zima? Když se mu v zatáčce zlomí pes.
1: Minimum info. Maximálně fajn.

0: odbyla 16:00.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další
2: pecky.
3: Crazy Radio.
4: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.

Nej cíl, který si vymyslil. Je to jak sen, co ráno rozpustil den. Nic není dost velký cíl, aby ses nepokusil. Volej k nebi přání a všechno bude k mání. Touha je zázrak, kámo, zázrak. Touha je zázrak, kámo, zázrak.

0: Je babička z východního Slovenska v Praze na Václavském náměstí v podchodu metrem v kroju a potká nějakého mladého člověka a říká: dobrý den, prepáčte, prosím pěkně, nevíte, kolko je hodin? Povajistě to vám, paní, řeknu, 14.44. Děkujem vám velmi pěkně. Zazvěm hovno.
1: Crazy Radio.
2: Minimum
3: muziky.
2: Minimum
3: info. Maximálně fun.
2: To je Crazy Radio.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Dva kámoši spolu sedějí v hospodě a zatímco jeden vydatně nasává, tak jeden srká jenom limču. No tak se ho ten druhej ptá: ty vole, proč jsi přestal pít? A on na to: ale nechci vidět manželku dvakrát.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
1: Crazy Radio. Maximálně fun.
2: Right now, matey. Play the music. Let the bass kick.

0: muziky. Minimum infa.
1: Maximálně fan.
0: To je Crazy Radio.

0: odbyla 5. hodina.
1: Crazy Radio. Crazy Radio.
2: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
3: To je Crazy Radio.
2: Hrajeme další
3: pecky.
4: Crazy Radio.
5: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.
4: Crazy Radio.
3: Minimum muziky.
2: Minimum info. Maximálně fun.
3: To je Crazy Radio. To je Crazy Radio.
6: File transfer.

0: Pani seděla doma, četla si ságu rodu Forsythů, zazvoní zvonek, ona jde odevřít, chlap v montérkách. Pani, já jsem od komunálu a jdu vám zpravovat to v okno. Tak ho tam pustila, sedla si, čte si dál ságu rodu Forsythů, zazvoní zvonek, ona jde odevřít, chlap v montérkách. Pani, já jsem od komunálu, jdu vám zpravovat to v okno. Tak ho tam pustila, čte si dál ságu rodu Forsythů. Zazvoní zvonek, ona jde odevřít, tam chlap v montérkách. Paní, já jsem od komunálu, jdu vám zpravovat to v okno. No pak to už jste třetí. Ba, paní, to jsem pořád já vždycky vypadnu.
1: Minimum muziky. Minimum infa. Maximálně fun. Whatever. Skrejzy rádi.

0: chodili navštěvovat a včil ten Jura došel, byl z Kostic a do Lanžhota k Janovi. Vždycky měli zvykem, že vždycky seděli pod zeleným čbánek nějakého dobrého vínečka, si vykládali a tož ten Jura k tému Janovi došel a tož tak sedí pod zeleným, sluníčko svítí, pohárku přibývá, naraz rozletí se dverca od chlévka, vyběhne prasa. To by nebylo nic jako divné, jenomže, jak on měl vybetonované ty chodníčky po ten dvorku, tak to prase tak divně klapalo. Ten Jura hledí a vidí, že to prasátko nemá tady ty kotky a jenom také dřevěné protézky na všech těch nožkách. Ten na to hledě říká, Ježišmarja, Jane, co se stalo, to ti spadlo do sekačky? Ale kde? Myslíš, že kvůli trochu drkotiny budu zabývat celé prasa?
1: Maximálně fun!
2: Somebody give me a baseline.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio. Odbyla 6. hodina.
2: Crazy Radio.
3: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
1: Crazy Radio.
0: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další
0: pecky.
2: Crazy Radio.
4: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.

0: Jo, to takhle policajt, jo, říká náčelníkovi, náčelníku potřebu přehodit službu, jo. Já jdu zítra na Mejdán, jo, a on říká, dobře, já tě pustím, ale musíš informovat o všem, co se tam dělo, jo. A on přijde ráno a říká, náčelníku, takovýho žrádla a pití, to jsem v životě nezažil, jo. A ty srandy o půlnoci se tam slíkla ženská, vylezla na stůl a začala tancovat a náčelník říká, no počkejte, doufám Novák, že jste ji ignorovali. No jistě, některý i dvakrát, jo.
1: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: odbyla 7. hodina.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
0: Hrajeme další.
2: Hrajeme další pecky.
3: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.
4: Přijde chlap doktorovi a říká, pane doktore, mě už je 42 a já jsem teda v životě se ženskou nic neměl a teď jsem našel takovou žábu, víte, a nerad bych jí nějak zklamal. Mohl byste mi nějak poradit, jako on, člověče, ve vašem věku to už se blbě, ale pojďte se podívejte, tam je na rohu ty psy, vidíte? A on, je takhle, no jo. Tak jo, tak já to teda vyzkouším a přijde druhý den a říká, no pane doktore, super, moc jste mi poradil teda. Spokojenost na obou stranách, jo, 3x za sebou, akorát ta ostuda na té ulici.
0: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you.
2: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.
3: Oh God.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Někdo mi říkal, že sprostá slova snižují IQ. Takže teď, když někoho posílám do prdele, vlastně mu jen pomáhám s jeho vzděláním.
2: Crazy minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Maximálně fun.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio.

Jsem anděl, co tě dostal na povel, ale mám li tě vzít do nebe, chci z toho něco pro sebe. Mám rád řečtěl a v kapse lubrikační gel, tak mi namaš perutě a já do nebe vemu tě. Jsem anděl, co tě dostal na

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio, maximálně fun.

0: odbyla 8. hodina.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další pecky.
3: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Manželka se ptá manžela, proč při sexu pořád mlčíš, ty jeden bručoune. Manžel na to, protože mi matka odjak živa vtloukala do hlavy, že se s plnou hubou nemluví.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio. Crazy Radio.

neznamená být šílený, neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Blondýnka jde do parku a všimne si nápisu: vstup jen se psy na vodítku. Zamyslí se nad tím a pak jen smutně konstatuje: no, vodítko snad někde seženu, ale kde mám vzít toho psa?
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Whatever. Z Crazy Radio.

být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

Do everything like on a run. Do everything like

0: odbyla 10. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
3: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 28. července, 10 hodin dopoledne. Na pražské náplavce se včera strhla menší mela, když se dva penisté hádali o nejlepší flek k opalování holých zadků, což pobavilo kolem jdoucí i vodáky. Jedna babička jim prý s úsměvem nabídla okurkový salát, aby se uklidnili a nespálili si pindíky. Inu, letní Praha je prostě k popukání.
5: Ze společnosti.
6: V Kopřivnici si dali sraz pořádní hráči a pokořili rekord v deskové hře Člověče, nezlob se. Na náměstí rozložili figurky větší než malé děti, některé měřily celý metr. Místní se tak postarali o zápis do České knihy rekordů a ukázali, že obří zábava není jen pro prťata.
5: Kultura.
6: Na Vysočině se tento pátek chystá pořádná kulturní divočina, amfiteátr Pilák hostí muzikálovou parodii 50 odstínů. Členky čtenářského klubu tam budou mít divoké fantazie, které se prolnou s realitou a spustí lavinu komických i peprných situací. Živá kapela a špičkoví zpěváci slibují večer plný nadsázky a živelné energie, takže nikoho to nudit fakt nebude.
5: Sport.
6: Tak to vypadá, že i velký klub se může pořádně strapnit. Pražská Sparta dostala v Brně facku jako prase od nováčka ligy, což kapitán Haraslín označil za potřebné probuzení. Aby toho nebylo málo, trenér Priske přiznal, že jeden z klíčových hráčů měl hlavu v Kodani kvůli přestupovým spekulacím, no, hold i profíci mají občas srdce na jiném místě než na hřišti.
5: Doprava.
6: Ranní špička na jižní spojce tradičně testuje trpělivost, dnes tam řidiče zdržuje pořádná hromada plechů po srážce dvou dodávek s osobákem a nákladákem. Mezitím se v Praze 6-1 umělec za volantem rozhodl zkontrolovat statiku místní kapličky, takže tam to taky nebude žádná sláva. Prostě den, kdyby bylo lepší zůstat v posteli a na auto se vykašlat.
5: Počasí.
6: A teď se podíváme na počasí. Dnes nás čeká slunečný den s teplotami kolem 25 až 30 stupňů Celsia, takže si ještě stihnete opéct buřty nebo jinou masnou pochutinu. Zítra se rtuť teploměru vyšplhá až ke 33 stupňům, takže možná nebude od věci vyvětrat nejen nazí zadek, ale i ten starý studený sklep na pivo. Večery budou sice jen kolem 10 až 15 stupňů, ale to se dá přežít pod jednou dekou, nebo v hromadě těl, však víte.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
1: Crazy Rádio. Minimum muziky. Minimum info.
2: Maximálně fun.
1: To je Crazy Rádio.

Zlatá svaďba, no jak tací staří posadili se proti sobě přes stůl, no najstarší syn, pravda, jak se tam objevil taléře, polévky, misa s tým, pravda, knedlíčky, všecko, misa s polévku. Povídá to, že Slovenci před tým obědem dajte si aspoň pusu. Nevěsta taká moletnější, nahne sa lusk strýcovi, který vidělali fajku pusu. Bože, povídá tato, přece jenom jsem tě měla ráda, mě je tak teplo u srdce. Nahlédnu, aby ne ty tele, když máš prsa v polévce.

0: Kostvicově neuslyší. Pomoc! Pomoc! Pomoc! Přijde k vykopanému hrobu. Tam chlap dole, který tam spad ožral, jak křičí, pomoc, pomoc, opa, co se vám stalo, opa, spad sem do hrobu, je mi zima, opa, tak si se jenom odkopat.
1: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun, maximálně fun, great.

0: Crazy Radio. Odbyla 11. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
3: Minimum
2: info.
3: Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 28. července, 11 hodin dopoledne. Česká republika se peče v pekelném létě, kdy meteorologové straší, Super El Niño a tropickými nocemi, během kterých se potíte jak prase a spát se nedá ani s otevřeným oknem. Asi nám nezbývá nic jiného, než si naordinovat celodenní pobyt u vody a doufat, že ta slivovice to trochu srovná.
5: Ze společnosti.
6: Reality show Are Y U Devan. Česko aktuálně baví národ hledáním ideálních protějšků, kde někteří soutěžící nemají problém s intimitami před kamerou. Zatímco se Laura a Dominik snaží zjistit, jak to mezi nimi vlastně je, jiní jako Natálka bez okolků připouštějí lechtivé chvilky. Tak nezbývá, než si přát, aby se ti praví našli dřív, než začnou testovat kompatibilitu podle toho, kolik piva vypíjí na ex.
5: Kultura.
6: Pavlína Pořízková si to na Lívánkách v Řecku fakt dává, prej si tam s manželem užívá romantiku a svršky klidně stranou. Holt v 61. se na nějaký blbý konvence fakt už nehraje a proč taky, když má figuru jak lusk. Takže jen ať se holka pořádně vyřádí.
5: Sport.
6: Haaland je prostě borec a ukázal to i Spartanům. Norská fotbalová superstar Erling Haaland se totiž na sociálních sítích pochlubila bratrancem Jonathanem Brunese, jenž nově kope za Letnou. Teď už ví i babka z Horní Dolní, že se na Spartě dějí velké věci, když to sdílí takový fotbalový obr.
5: Doprava.
6: Je ráno a české silnice, zdá se, jsou plné zvěře, která si neuvědomuje, že přednost v jízdě mají jen srnky s plnou pojistkou. Policisté zase na dálnicích tajně lovili řidiče s mobily, takže bacha na to, ať vás nepřekvapí fízl na motorce, když si zrovna fotíte ranní selfie. A pokud jste trefili divočáka, policii už volat nemusíte, stačí vše zdokumentovat pro pojišťovnu Život jde dál i s pomačkaným blatníkem.
5: Počasí.
6: A teď se podíváme na počasí. Dnes si v celé republice užijeme slunečný den s maximálními teplotami okolo 25 až 30 stupňů Celsia, takže nahoře bez topů jde jen těžko, dámy a pánové. Zítra se rtuť teploměru vyšplhá až k 32 stupňům, což znamená, že si užijeme pořádný PA řád, a v noci si s chladnějšími 18 stupni tak akorát užijete romantiku s otevřeným oknem. Takže vyrazte ven, dokud se dá, ať vám to nesežere nějaká nudná zpráva o úřednících.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
7: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
8: Crazy Rádio.

0: Přišel chuligán za chuligánem do nemocnice, on ležel na áru, na jednotce intenzivní péče, měl na sobě ty kapačky teda. No, kapačky jsem myslel, zapíchaný kapačky, kyslík, dejchal kyslík, polomrtvej po havárii a mu půjdá ten kámoš, vele, vele, co je s tebou, vole, ty se tady válíš a venku choděj buchty, vole, Dýza jede, vole, fakt. A on na něj udělal, kde nemohl mluvit, dělal, a on pochopil, že chce tušku, a udal tušku, papír, on něco napsal, zaklepal nohama a zemřel. Kulíkal, pán doktore, vole, kámoš něco napsal, zaklepal nohama a zemřel. A doktor to vzal, na lístku bylo napsáno, vole, vole, stojíš mi na hadici.
1: Maximálně fun! Yeah!

0: Fajn rádio.
1: Minimum muziky.
2: Minimum info.
3: Maximálně fajn.
1: To je Crazy rádio.

být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Oh God.

0: to líto.
1: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
2: Chlápek si povzdechne, ať dělám, co dělám, nemůžu pořád přestat kouřit. A zkusil si už žvejkačku, zeptá se ho kámoš. A on na to, zkusil, ale nepovedlo se mi ji zapálit.
3: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio. Crazy Radio.

0: odbyla 12. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
2: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky. Crazy Radio.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
5: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 28. července, poledne. Strážníci v Týně nad Vltavou řešili v skutku kuriozní zásah, když v lese narazili na bednu, která skrývala něco, co vypadalo jako lidské tělo. Naštěstí se nakonec ukázalo, že šlo jen o osamělou silikonovou panu ze sex shopu, kterou tam někdo zřejmě po divokém večírku jednoduše zanechal. Majitel si pro svou lásku sice přišel, ale teď už asi celá vesnice ví, jak si chlap doma krátí dlouhou chvíli.
4: Ze společnosti.
5: V Rusku uspořádala jedna firma bizarní soutěž v pití z toaletních míz, nazvanou Hra o trůny, kde se hrálo o slušných 100 000 rublů. Účastníci brčkem vyprázdnili perlivý nápoj s kelímků v úplně nových, nepoužitých záchodech. I tak to ale v lidech vyvolalo docela slušnou vlnu znechucení a kritiky.
4: Kultura.
5: Kulturní scéna v Česku se opět předvedla v plné kráse, a to doslova. Nedávno se ve Slavkově u Brna konal festival živých soch a variartu, kde se barokní park proměnil v pohyblivou galerii. Návštěvníci si tak mohli prohlédnout umění, které se, dýchalo přímo na kůži.
4: Sport.
5: České tenisové hvězdy čeká na olympiádě v Los Angeles pořádné peklo. Jen 3 dny po wimbledonském vále šampionů, kde se slaví dlouho do noci, mají valit kufry a letět přes půl světa, což zní jako recept na pořádný jetlag a možná i nějakou tu ostudu. Už teď se šušká, jestli Kateřina Siniaková stihne po všech těch divokých oslavách vůbec nastoupit do letadla.
4: Doprava.
5: Zase se nám to na silnicích trochu sere, v Praze 2 hromadné nehody na jižní spojce a Horoměřické ulici pořádně zamíchaly s ranními dojížděním, takže si řidiči postáli v kolonách jako na lepším koncertě. Mezitím u Slapů je to spíš na romantický piknik než na rychlou jízdu, jelikož uzavírka mostu na Hrázi prodlužuje cestu o desítky kilometrů a místní podnikatelé prskají, že jim klesají tržby. No a aby toho nebylo málo, policajti na motorkách rozdávali pokuty za telefony, takže bacha, ať vám na dálnici D1 nevlítne do baráku BMW jako jednomu nešťastníkovi u Loučovic.
4: Počasí.
5: A teď se podíváme na počasí. Dnes si ještě užijeme slunce a teploty, které vystoupají k příjemným 26 až 28 stupňům Celsia, takže ideální čas na zahradní grilovačku, nebo alespoň vyvenčení psa v lehkém oblečení. Zítra už se to ale pořádně rozjede, rtuť teploměru se klidně vyhoupne až ke 32 stupňům, tak si, pro boha, namažte záda, ať nejste večer rudí jako rajče a nezapomenete na pitný režim, ať nezmizíte jako pára nad hrncem. A ve čtvrtek. To už bude peklo, teploty se místy přiblíží 40, tak si připravte mokré hadry a hodně studeného piva, protože tohle bude sakra horké.
4: To byly zprávy Crazy.
6: Crazy Radio. Minimum muziky. Maximálně fun.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Proč se děti nikdy nesmějí, když hrají na schovávanou s onkologem? Protože ať se schovají kamkoliv, rakovina je vždycky najde.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

0: Každý den je originál.
1: 28. července slavíme svátek Viktora. Toto latinské jméno znamená vítěz a je krásným připomenutím síly a odhodlání. Všem, kdo jej dnes nosí, přeji jen to nejlepší.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

0: tehdy řekli, že ta karanténa bude jen na měsíc. Že pak budeme moct zase ven. To bylo před 30 lety.
1: Crazy Radio. Minimum muziky. Minimum

0: odbyla 13. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Crazy Radio. Hrajeme další pecky.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
5: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 28. července, 13. hodina odpoledne. Češi a Češky se v tropickém vedru začínají chovat jako utržení ze řetězu, plavky jsou očividně moc a naháče potkáte i tam, kde byste čekali maximálně důchodce s košíkem hub. Na koupalištích prý dokonce došlo k několika menším incidentům, kdy se někteří občané snažili ochladit i v pitné fontánce, což vzbudilo smíšené pocity. Inu, co bychom pro pár stupňů dolů neudělali, že?
4: Kultura.
5: Česká kultura se nezastaví ani před nástupem umělé inteligence, ba naopak. V jihočeských Holašovicích právě proběhly selské slavnosti, kde si přes 200 řemeslníků ukázalo, že pořádná lidská práce s koláčobraním a buchtobraním dá pořád ještě té umělé inteligenci na prdel. Kdo by chtěl digitální blávoli, když může mít poctivý koláč a řemeslnou fachu?
4: Sport.
5: Tak to vypadá, že naše wimbledonská šampionka Linda Nosková si po drsném boji na kurtech dopřála pořádný restart. Místo nudných gala večírků zdrhla na Sardinii, kde si plnila takovou tajnou pizza misi a podle všeho ji splnila na jedničku. Holt, pořádnej kus žvance je pro vítězství někdy důležitější než medaile, co?
4: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
6: Candyman.
7: Oh my.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Crazy Radio.

být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

za vločkou vločka z oblohy padá, chvilinku počká a potom ta je. Na staré sesli sedí pan Lada, obrázky kreslí zimního kraje. Ladovská zima za okny je a srdce jí má bílá nostalgie. Ladovská zima.

mokré bílé svinstvo padá mi za limec. Už čtvrtý měsíc v jedním kuse furt prosinec. Večer to odhážu, namážu záda, ráno se zbudím a zas kurva padá. Děcka mají zmrzlé kosti, saňkuju už jenom z povinnosti. Mrzne jak svině, 30 pod nulu, auto ani neškytné, hrudky se dělají v mogulu. Kolony aut, krok, sun, krok, bo silničaři tak jak každý rok, jsou překvapení velice, že sníh zasypal jim silnice. Pendolino stojí kde si gupolomy, zamrzli mu všecky cederomy. A policajti, ti to jistí z dálky, zalezli do arálky. Ladovská zima za okny je a srdce jí má bílá nostalgie. Ladovská zima.

Na Vysočině zavřeli do jedničku. Kamiony hrali na honičku. Takzvané rally letní gumy. V tým kopcu u Meziříčí spěchali s melounama a teď jsou však víte kde. Na ČT 1 studio sníh. Voldanová sedí na saních. A v Praze kalamita jak na Sibiři. 3 centimetry sněhu. A u muzea 4. Jak dálce vidím zasnížený říp, říkám si, pralče Čechu, ty jsi byl strašný cip. Kdyby si popošel ještě o pár kilometrů dále, tak jsem se teďka mohl kdesi v teple v plavkách valet. Místo toho bych se člověk bál zajít do Teska na nakupy, jak jsou tam na těch rovných střechách sněhu kupy. Do toho všeho, jak mám zmrzlý nos a líca, tak ještě z rádia provokátor nohavica. Mladovská zima záklina a srdce jí má bílá nostalgie. Mladovská zima

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Přijde chlap k doktorovi a stěžuje si: pane doktore, mám problém, pořád mi stojí péro. Doktor se diví: ale to je přece normální, to je přece to, co chlapi chtějí. Chlap na to: no jo, ale já jsem zedník a mám ho narvaný v Maltě.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.
4: Crazy Radio, maximálně fun.

0: Easy Radio.
1: Odbyla 14. hodina.
2: Hrajeme další pecky.
3: Minimum muziky.
2: Minimum
3: info. Maximálně fun.
2: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
2: Crazy Radio.
3: Hrajeme další pecky.
2: Hrajeme další pecky.
4: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.
2: Crazy Radio.

Život každýho z nás má někdy slabší chvilky. Až ji budeš zase někdy mít, tak si vzpomeň na mě, že i já se tímhle někdy procházím a jsem prostě v hajzlu.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Chlap v restauraci říká číšníkovi, dal bych si višně s cukrem. A číšník na to, no a nechcete rovnou přešně? Jo a víte, jaký je rozdíl mezi vrtulníkem a helikoptérou? Žádnej, ale vrtulník je sameček.

Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

Proč chodí policajti vždycky ve dvou? Jeden umí číst a druhý psát. Hey,

0: Kizzy Radio. Odbyla 15. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky. Crazy Radio.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
5: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 28. července, 15. hodina odpoledne. Česko se dneska paří jako v sauně, teploty se šplhají k 38 a rekordní skoro 42 s Doksan koncem června už nikoho nepřekvapí. Z toho vedra jsou lidi tak hotoví, že ani na koupališti se neosvěží, natož aby měli chuť na nějaké vylomeniny. Hlavně, že už máme nový super výstražný systém na teplo, ten nás před úpalem fakt zachrání, nebo spíš pobaví.
4: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
6: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Doktor mi řekl, že mi zbývá jen 6 měsíců života. Odpověděl jsem mu, že mu nemůžu zaplatit účet, tak mi dal dalších 6 měsíců.
2: Crazy Rád. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Rád.
3: Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Baví se dvě kuřata v kurinku. Jedno říká, ty vole, ten kohout je ale úchylnej. Každej den nás tu celou dobu šuká. Druhý odpoví, péšešešte. Nebuď tak sprostá. Říká se, že nás miluje.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Crazy Radio. Minimum muziky.

0: Každý den je originál.
1: 28. července slavíme svátek Viktora. Toto latinské jméno znamená vítěz a je krásným připomenutím síly a odhodlání. Všem, kdo jej dnes nosí, přeji jen to nejlepší.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

0: Easy Radio. Odbyla 16. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info.
1: Maximálně
2: fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.
3: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.
1: Crazy Radio. Minimum muziky.
2: Minimum info.
1: Maximálně
2: fun.
1: To je Crazy Radio.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Dva kámoši spolu sedí v hospodě a zatímco jeden vydatně nasává, tak jeden srká jenom limču. No tak se ho ten druhej ptá: ty vole, proč jsi přestal pít? A on na to: ale nechci vidět manželku dvakrát.

get it going. Smash.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Co říká chlap, když mu žena řekne, že je těhotná? Do píče, už zase. A co říká žena, když jí muž řekne, že je těhotná? Do píče, už zase ty.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio. Crazy Radio.

0: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.
1: Odbyla 17. hodina.
2: Hrajeme další pecky.
3: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
2: To je Crazy Radio.
3: Hrajeme další pecky.
2: Poslucháte
4: Crazy Radio. Další hodina odbyla.

0: Minimum infa, maximálně fan.
1: To je Crazy Radio.

být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Manželka říká manželovi, miláčku, co bys řekl na to, kdybychom to dneska dělali tam, kde jsme se poprvé potkali, manžel na to, v hospodě na pánských hajzlech.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

0: odbyla 18. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
3: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme.
4: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.
5: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
6: Baví se dvě jeptišky. Jedna, slyšela si, že sestra Marie odešla z kláštera. Druhá, cože? A co teď bude dělat? První, no, údajně si našla práci na plný úvazek. Jako kurva.
2: Crazy Radio. Minimum muziky. Minimum infa. Maximálně fun. Crazy Radio. Crazy Radio. Minimum muziky. Minimum infa. Maximálně fun. Crazy Radio.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
1: Crazy Radio. Maximálně fun.
2: Dark lights are still burning in my-

No jak ty dva ruský inženýři plně raketoplán palivem a ten jeden říká, tyva to palivo, i to smrdí jak vodka. A ten druhý veme panáka na kapetám a ono to taky chutná, tak chlastají a půl těch nádrží vylemtají a ráno si volají a říká, vole jo, jak chytí tě jak blbě. A říká, jo, já už si ráno uprd, he, jak to neděle, já volám stoky, jo.

0: Každý den je originál.
1: 28. července slavíme svátek Viktora. Toto latinské jméno znamená vítěz a je krásným připomenutím síly a odhodlání. Všem, kdo jej dnes nosí, přeji jen to nejlepší.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

0: Fantasy Radio. Odbyla 19. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.
3: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.
4: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

setkání nejstarších lidí na světě. Televize z Moskvy, z Leningradu přijede a ten reportér říká: vážení přátelé, dnes je slavný den. Dnes se zde v údolí sejdou nejstarší lidé na světě. Tady Aran Chamihardze, nejstarší muž světa, 168 let. Dobrý den, Arane. Chtěl jsem se vás zeptat, jak se cítíte. Já se cítím dobře. Máte nějaké sourozence? Jo, mám bráku, o 2 roky mladšího. A jak dlouho jste neviděl svého bratra? No, naposledy jsem ho viděl před 142 lety na svatbě. Povídá: a myslíte, že byste po tolika letech svého bratra poznal? No jistě. Tak jde takhle, tam stojí ty dětkové. Tohle to je můj brácha. Povídá: no to je fantastické. A mohl byste nám prozradit, jak jste mohl po 142 letech poznat svého bratra? Podle saka.

Taky! Maximálně fun! Let's go, New York!

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Chlápek si povzdechne, ať dělám, co dělám, nemůžu pořád přestat kouřit. A zkusil si už žvejkačku, zeptá se ho kámoš. A on na to, zkusil, ale nepovedlo se mi ji zapálit.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.

0: Kizzy Radio.
1: Odbyla 20. hodina.
2: Hrajeme další pecky.
3: Minimum muziky.
4: Minimum info.
3: Maximálně fun.
2: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
2: Crazy Radio.
3: Hrajeme další pecky.
2: Crazy Radio. Pecky.
5: Zpravodajský servis.
6: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
7: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 28. července, 20 hodin. Jižní Čechy se stále vzpamatovávají z nedávného panického pantera, který se tam prý promenádoval, a i když to nakonec byl jenom vtip nebo opilá veverka, internet se vyřádil s kolážemi, že by se i sám Tarzan červenal. Obyvatelé teď prý raději chodí ven ve skupinkách a někteří si dokonce pořídili pořádné laso, aby příště nebyli zaskočeni. Tak snad panter už dal jižní Čechy na chvíli pokoji, nebo se s něj stane místní atrakce pro turisty s foťáky.
6: Ze společnosti.
7: Magistrátní úschovna ztracených předmětů v Praze hlásí další bizarní úlovky. Mezi zapomenutými deštníky a klíči se letos objevily takové skvosty jako prsní implantát nebo pěkně ostrá mačeta. Jeden si říká, kde asi tak člověk ztratí silikon, a druhý, k čemu mačetu ve městě potřebuje, že by na sekání víček od jogurtů.
6: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
5: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun, maximálně fun, Crazy Rádio.
8: Hey, holka, to co předvádíš je umění, hey, což moje náražka za hulení, hey, s tebou ty plíce tolik nebolí. Stejně v dechu ten kouř, hey.

je mýho brata. Snaží se soudit, nevypínám data. Vidím za výlohou ten lesk toho zlata. Zlata, zlata, vata, vata. Pro mě mýho brata. Snaží se soudit, nevypínám data. Vidím za výlohou ten lesk toho zlata.

zlata, vata, pro mě mýho brata. Snaží se soudit mě, vypínám data. Vidím za bílou houta lesk toho zlata, zlata, zlata, vata, pro mě mýho brata. Snaží se soudit mě, vypínám data. Vidím za bílou houta lesk toho zlata, zlata.

0: rodina koupí nový auto a táta říká, no tak pojedeme to projet, tak vědou na dálnici a vzadu holka říká, tati, hele, zajíc, přejeď ho. Tak rána zajíc opravdu přejete a jedou dál a kluk říká, táto, srnka, hele, se střelí. Tak rána auto celý od krve a děti začnou brečet vzadu a táta, co je? Máma je koukala z okna, jaký to urazilo hlavou. A co řvete teda?
1: My jsme to neviděli.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Crazy Radio.

Může říct, já už neplatím. Rád dokrát bych žil, mám jen zbytek sil a času míň, než se mi zdálo před půl hodinou. Příteli, chvátej SOS, ať se mi zítra čí.

jen chvilky takové. Můj čas se ocit v tísni časové. Rád bych zůstal živ, chci dýchat jako dřív a čekám dál, že přece ustrneš se nade mnou. Mám příteli, chvátej SOS, ať se mi zítra

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum.

Proč si blondýnka schovávala antikoncepci do lednice? Protože jí doktor řekl, ať ji užívá, chladně a pravidelně. Crazy Radio.

být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: odbyla 21. hodina.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další.
2: Hrajeme další pecky.
3: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.

0: Bejt šílený neznamená bejt úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio, maximálně fun.

0: to takhle Pepíček sedí ve škole a paní učitelka zkouší, jaký jsou domácí užiteční zvířátka. Pepíček se přihlásí a povídá, jsem husa. Učitelka říká, správně, Pepíčku, správně, a jaký pak máme užitek z husy? Prosím, sádlo. Výborně, Pepičku, ten době to dneska výjimečně jde. A jaký pak ještě užitek máme z husičky? Sádlo. No tak, Pepičku, no tak přece, tak já nevím, abys to nějak navedla. V čem pak spíš doma?
1: V krabici.
0: Šmarja, tak v čem pak spí tvůj bratříček?
1: Taky v krabici, ale větší.
0: A rodiče spějí, prosím tě, kde?
1: Rodiče spějí na posteli.
0: No výborně, výborně. A čím se přikrývají? No,
1: peřinou se přikrývají.
0: No, výborně. A v té peřině je co?
1: No, peřin.
0: Výborně, Pepičku. No taky jaký užitek nám dává ještě husička?
1: Sádlo.

se nezdaj chlape. Feťák, co hledá zlatou, nemůže za to, že nepřestává se trápet. Vnímá tvý tělo jak zvuky, pak najednou mezi nima všechno zvažuje dvakrát a na prstech jedné ruky se dá spočítat, kolik lásek bylo, co házeli a

0: Ptal se prokurátor obviněného, říká, prosím vás, můžete mě vysvětlit, proč jste tomu psychiatrovi dal potla mě? On říká, no, vy mě to asi nebudete věřit, ale on se mě statisticky snažil dokázat, že v každé rodině aspoň jeden blbec. Že no a co? Že já jsem si myslel, že mě nebudete věřit, ale já jsem skutečně jedináček.
1: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
2: Crazy Radio. Maximálně fun.

0: Každý den je originál.
1: 28. července slavíme svátek Viktora. Toto latinské jméno znamená vítěz a je krásným připomenutím síly a odhodlání. Všem, kdo jej dnes nosí, přeji jen to nejlepší.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio.

0: odbyla 22. hodina.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další.
2: Hrajeme další pecky.
3: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.

0: dva úplně ožralí cigáni jdou po Praze a jak se tak držej, podpírají, tak spadnou do výkopu. A teď jak prší, tak ten jíl a to bláto, tak se takhle štrachají ven a nemůžou se dostat ven a ten jen říká: Marian, jsme v ryti, čo budem robiť? Pa, choď do ryti, ty by si neustále něco robil.
1: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum informace.

0: Každý den je originál.
1: 28. července slavíme svátek Viktora. Toto latinské jméno znamená vítěz a je krásným připomenutím síly a odhodlání. Všem, kdo jej dnes nosí, přeji jen to nejlepší.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

Vem si teď mou vizitku, ať víš, s kým máš tu čest.

vždycky začal žít až z večera, jak kýčovitej hit. Představ si to,

Přišel k doktorovi na předvojenskou prohlídku. No pán, nemůžu jít na vojnu, doktore, nemůžu. No pán, jak, proč? Nevidím. Pak mi to rozsvědčíte. No pán, doktore, lejte. Pojďte se, vidíte tamhle v rohu tu černou mouchu? No pán, vidím, pán, víte, já ji vůbec nevidím. Tak mu dali modrou knížku. Nebo já. Večer sedí doktor v biografu druhý den. Ten doktor sedí v biografu, kouká na film s titulkama v poslední řadě. A kouká, vedle něj sedí ten voják. A čile čte a kouká na film. Ten voják ho spatřil, tak se na něj podíval, zahrajoval mu hlavě, poklepal mu na rameno a povídá tomu doktorovi: pane doktore, prosím vás, jsem tady dobře v autobusu na Liberec. Crazy Radio. Minimum muziky. Minimum

0: ding-dong song.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
2: Crazy Radio.

0: odbyla 23. hodina.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další.
2: Crazy Radio. Radio.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
5: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 28. července, předposlední, 23. hodina večerní. Takže všichni, co jste se těšili na pořádný srpnový hicák, máte smůlu, píp. Meteorologové totiž otočili a slibují spíš průměrné až podprůměrné teploty. Vaše plány na opalování na Adama tak budou asi muset počkat, nebo se spokojíte s větrovkou u rybníka. No nic, zkrátka nám to léto zase dává pěkně na prdel a budeme se muset smířit s tím, že ani srpen nebude žádná tropická jízda.
4: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
1: Crazy Rádio, minimum muziky, minimum

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Baví se dvě jeptišky. Jedna, slyšela jsi, že sestra Marie odešla z kláštera. Druhá, cože? A co teď bude dělat? První, no, údajně si našla práci na plný úvazek. Jako kurva.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

hodně fun. To je Crazy Radio. To je Crazy Radio.

0: No, děti ve škole taky učili se a měli namalovat, co je to hlad. Přijde paní Štělka, kontroluje výkresy, dojde k Mařence, Mařenka na výkresy pár teček. Říká, Mařenko, a co to je? Říká, no, paní Štělko, to jsou poslední odrobinky chleba v baráku. Přijde k Jeníčkovi, Jeníček kurku chleba namalová. Říká, Jeníčku, a to co je? No, paní Štělko, to je poslední kurka chleba v baráku. No a přijde k Pepíškovi, tradiční prasák, přes A4 výkres velkou prdela, přes to pavučinu. Pojďa Pepičku, ty prase, jak to má znázorňovat hlad. On říká, paní Štělko, to máte jednoduchý, kdo nic nežere, ten nic nesere.
1: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.
2: Crazy Radio.

0: Odbyla půlnoc.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další pecky.
3: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.

Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

Chlap jde po poli, najednou kouká, tam vidí malinký mužík, místo očí baterky, místo uší sluchátka, s tykadlama, celý zelený, tak k němu přijde a povídá, Ježišmarja, ten mužík povídá, to koukáte, co? Vidíte mimozemšťana, co? Pa, no to jsem ještě nikdy neviděl. Povídá, a promiňte, odkaď jste? On povídá, mimozemšťan z Marzu. Povídá, a prosím vás, to tam mají všichni takhle místo očí baterky? A všichni. Všichni mají místo uší normálně sluchátka s těma tykadlama? Pán všichni. A Ježišmarja, co máte krásných zlatých prstenů s brilliantama? To mají tam taky všichni? Pán, ne, jenom my Židi.

0: Každý den je originál.
1: 29. července slaví svátek Marta. Jméno má aramejský původ a znamená paní nebo hospodyně, což odkazuje na sílu a schopnost vést. Všem Martám přeji krásný den a mnoho životní pohody.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

Mizounko nad mraky, letí Walter v Messerschmittu zbouraný baráky, připomenou realitu, Walter právě snil o tý svojí ute. Messerschmitt je kamarád, vozí Waltra po obloze a ten lítá těsně rád, zapomíná na exploze, když potkal Ute. Byl mladým rekrutem,

na Spitfireu letí Tommy, nemyslí na vraky, rozstřílený na atomy. Tommy právě snil o tý svojí Mary. Spitfire to je kamarád, lítá s Tommym po obloze a ten lítá těsně rád, zapomíná na explozi.

kladívka jemných rysů, kvítky žluté, přikládá mu do dopisů. Walter stáčí stroj, na to mi ho roj. Mary slouží dobrovolně v lazaretu, letadla si krouží a zdraví se z kulometů. Pozdrav z Berlína pro Mary z Londýna.

0: Odbyla první hodina.
1: Crazy Radio. Radio.
2: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
3: To je Crazy Radio.
0: Hrajeme další
3: pecky. Crazy Radio.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Víte, proč se říká kurva práce? Protože je to buď kurva práce, nebo se kurva nepracuje.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Crazy Radio.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
1: Crazy Radio. Maximálně fun.

0: Fajn rádio.
1: Minimum muziky. Minimum
2: infa. Maximálně fajn.
3: To je Crazy rádio.

Opravář, přijel tam nějaký chlap s autem a povídá, prosím vás, mně vám se tady něco na tom motoru pokazilo a mě to auto nejede, tak on ten opravář zvednul kapotu, vzal šroubovák, takhle otočil tím šroubkem doleva a auto nastartoval a on říkal, jejda, vy jste šikovnej člověče, co budu dlužnej? A on povídá, ale nic, no co byste byl dlužnej, kdy to bylo minutu, a on pá, no ale nemůžu to chtít zadarmo, že jo, přece nemůžete šít, abych já teď odjel a vy si za to nic nevemete. A on pá, tak mi dáte 100 korun. Ale 100 korun? Když to bylo za minutu 100 korun, no. A on povídá, no tak mi to aspoň rozepíšte na ten lístek, co za minutu 100 korun. A on tam napsal 1 korunu otočení šroubku, 99 korun věděl kterým.

0: odbyla druhá hodina.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
0: Hrajeme další
2: pecky.
3: Crazy Radio.
4: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.